0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Víte, že je dokázáno, že váš oblíbený song vždy navodí příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
1: Prostějov aktuálně.
0: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33-letá Lucie Hrdová obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává v vazbě. Téma dále sledujeme. Sport. Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
2: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
3: Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

Berani, důležitá je pro vás stabilita a jistota. Víci, dobře víte, jak naložit se svou energií. Blíženci, nevyčítejte si přešlapy, radši hledejte důvody k radosti. Radci, pustíte se do jedné větší akce, která vás láká už delší dobu. Lvi, nejednejte unáhleně, dneska si všechno načasujte. Pany, zbavíte se problému, který vás dlouhodobě trápí. Váhy, uspořádejte si svůj pracovní stůl i život. Štíři, vaše mysl umí být velmi pozitivní. Střelci, vytvoříte si zcela nový strategický plán. Kozorozi, pokud možno, se všemi mluvte na rovinu. Vodnáři, klube se z vás intelektuál, co má tolerantní pohled na svět, a co my ryby, prý se umíme pohádat tak šikovně, že nezničíme žádný vztah.

Disney Original. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. A takhle nová verze. Tohle důvěrně známe. A tohle je novinka.

0: tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana.

Would you dance?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografická a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš.

0: počasí.
1: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, důležitá je pro vás stabilita a jistota. Býci, dobře víte, jak naložit se svou energií. Blíženci, nevyčítejte si přešlapy, radši hledejte důvody k radosti. Raci, pustíte se do jedné větší akce, která vás láká už delší dobu. Lvi, nejednejte unáhleně, dneska si všechno načasujte. Pany, zbavíte se problému, který vás dlouhodobě trápí. Váhy, uspořádejte si svůj pracovní stůl i život. Štíři, vaše mysl umí být velmi pozitivní. Střelci, vytvoříte si zcela nový strategický plán. Kozorozi, pokud možno, se všemi mluvte na rovinu. Vodnáři, klube se z vás intelektuál, co má tolerantní pohled na svět. A co my ryby, prý se umíme pohádat tak šikovně, že nezničíme žádný vztah.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
6: Nodie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
10: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
1: Rádio Hana.
11: Nejlepší

0: Také v polovině pracovního týdne jsme tady pro vás. Vstáváme spolu, posloucháte Rádio Haná, dobré ráno.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Tohle nás obklopí už po 6. hodině. Hity Midnight Sky, také It's My Life. Nebo NDNTV. A teď máme Tomáše Kotvalda s dalšími zprávami.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
3: Prostějov aktuálně.
4: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33-letá Lucie Hrdová obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
4: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
2: Počasí.
5: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
7: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že nám do konce října kvůli opravám dál bude trvat úplná uzavírka v ulici Na Zákopě mezi křižovatkami s ulicemi Selské náměstí a Železniční. Prodloužená je v Olomouci také uzavírka v ulici Na Letné. Neprojedeme tudy až do 16. listopadu. Kvůli opravě železničního přejezdu máme úplnou uzavírku taky v Šumperku v ulici Žerotínova. Projet není možné ani na Prostějovsku, nejkratší cestou na trase Ptení Vícov. Tady je potřeba to vzít přes Holubice. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
2: Lepší hudební výběr.

0: 6 hodin 8 minut, vaše věrná Hana přeje dobré ráno. V kalendáři jsou dneska Justýny, my jim po 6:45 samozřejmě budeme skládat sváteční hymnu. Také dneska mluvíme o včerejší prohře českých fotbalistů v Lize národů na trávě Anglie 0-3. Nebo se s vámi mnohými těšíme na dnešní koncert Deep Purple v Praze. Legendární britská kapela se i s hitem Smoke on the Water vrací do Česka po 3 letech. I to jsou top témata pro středu 7. října, nechejte si dařit.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Ať každý den stojí za to a dnešek nevíma je přeje celá naše hanácká rádiová parta. Dobré ráno, pravděpodobně dnes naposledy si pro tento týden odpoledne užijeme krásné babí léto s jasnou oblohou. Od zítřka se nad Moravu mají přesunout mraky a má konečně i zapršet. Více o počasí na vlnách rádia Haná před 6:30. A teď přesně v 6 hodin 15 minut pro vás vybíráme to nejlepší z kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Faktoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Tony Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
2: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
3: Doma bude, už se narealizoval dost.
4: Asi ne.
0: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek, vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně přidáváme jejich sváteční hymnu.
5: Justýno, jste vinna!
6: Čím?
5: Že dneska slavíte.
6: Přiznávám se.
5: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
6: To si nechám líbit.
5: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
6: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
5: A...

0: Kristýny, gratulujeme k svátku.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: chystá webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Rádio Hana.
8: Nejlepší hudební výběr.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Za 3 minuty bude 6:30, je středa 7. října. Ve varné konvici se vaří voda na kafe, na čaj, nebo v mikrovlnce ohříváme dětem mléko na kakao a u toho posloucháte své věrné moravské rádio Hana. Dobré ráno. Víte, že stejně jako Movember, tedy listopad je měsícem prevence mužského onemocnění, tak naše úžasné ženy mají svůj Pinktober. Proč je důležité o něm mluvit, probereme s naším dalším hostem po 6:30. A teď doprava i počasí rádia Hana. Ranní teploty v Olomouci, Šternberku, Šumperku i ve Valmezu 3 až 6 stupňů Celsia. Dnes zpočátku mlhy, oblačno, postupně během dne jasno anebo polojasno a denní teplotní maxima 20 až 23. Doprava. Blesková doprava z Olomoucka, také z Vyškova nebo z Přerovska a z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady u Olomouce. Ranní policejní hlídka na výjezdu z Přáslavic na Kocourovec. Hlídají také ve Vyškově za hasičárnou na ulici Albrechtova. Auto srazilo cyklistu na Přerovsku. Pozor v Dřevohosticích na náměstí u sochy Jana Nepomuckého. A ranní nehoda dvou osobáků je na kraji Valmezu, ulice Palackého za ČSAD. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravní info je u nás postaráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: 4 minuty po půl sedmé, mažeme chleba, sypeme mysli, dětem krájíme ovoce a klasicky hledáme svačinové krabičky. Ano, tohle je ráno jako vyšité. A nový den začínáme s rádiem Hana. My si zase, přátelé, hrajeme s AI, tedy s umělou inteligencí. Tentokrát máte za úkol ji napsat, jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda. Marek už to má, co ti vyšlo?
1: Hospoda na vlně, stylový podnik s lehkou dávkou retra, neonovým nápisem a atmosférou místa, kde se potkávají lidi od fochu, aby u piva pořešili všechno od kultury až po techniku.
0: Tam bych si i poseděl. Markovu hospodu máme, tu vaše poznáme po 6:45. A teď 5 minut po půl sedmé se věnujeme tomu nejcennějšímu.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
0: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická

0: Ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
0: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: polovině pracovního týdne se potkáváme také se Cindy Lauper u Rádia Hana. Přejeme skvostný den, skvostné ráno, z rána místem mlhy, mrakem, později se má vyjasnit, teploty najdeme dneska mezi 23 a 20 stupni. Dobré ráno, 2 minuty po 6:45. Používáte v telefonu nebo na počítači AI? My v rádiu si s umělou inteligencí přiznáváme se, rádi hrajeme. A dneska i dáváme tento úkol, cituju. Jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda? Do své AI už to napsala i Magda. Tak Magdi, pojď k mikrofonu, co ti vyšlo?
1: Podle AI by se hospoda, kterou bych vedla já, jmenovala u břitkého vtipu. A prý by se tam čepovalo perfektně ošetřené, silné a bezbytečné pěny pivo.
0: Tam bych ji zašel. Magdi, díky. A co vyšlo vám? Tady jsou vaše vzkazy z Facebooku Rádia Hana. Hančina hospoda se jmenuje u posledního rozumného. Viktor má hospodu na vlastní nebezpečí, prý to je dost výstižné, protože je neřízená střela. Andrea má hospodu u posledního nervu. Tam se sejde více rodičů, že asi? A Renata nás pohostí v knajpě u rozjeté mámy. Tam budou šťastné hodinky, tady je happy hour asi hnedka po mateřství. A teď vy napište do své AI, jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda. A nahrajte nám hlasovku na WhatsApp, těšíme se.
2: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: 6 hodin 55 minut na rádiu Hana, fandíme vám, abyste v pohodě zvládli středeční ráno, a spolu jsme včera fandili večer i našim florbalistům u televize v Lize národů na trávě Anglie. No, mnoho důvodů k radosti nám kluci nedali.
1: Kane skákal neobsazený a je to 3-0. Víte, kdo je hlavním nebezpečím, a přesto tenhle chlap se vznesl do vzduchu úplně sám nehlídaný.
0: A tak to je, dva góly Harryho Kanea, jeden vlastňák Vládě Coufala a kluci domů vezou čtvrtou porážku ze 4 zápasů, no?
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Pro nás jste naši ranní vítězové právě vy a zahrajeme další megahity, které vám udělají radost a z postele nás vytáhnou ven.

0: To nejlepším pro ty nejlepším, také v polovině pracovního týdne za 5 minut 7 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Nový den před námi, tak se pojďme podívat, co pak se děje. Je středa 7. října.
5: Našla se v pořádku. Olomoučtí policisté odvolali pátrání po seniorce trpící demencí, která byla pohřešována od pondělí. Ženu, kterou předtím naposledy viděli v pondělí na Horním náměstí v Olomouci, se podařilo vypátrat. Pohřešovanou 82-letou Anu Račanskou objevil policejní vrtulník s termovizí během rozsáhlé pátrací akce. Nalezená žena byla podle mluvčí policie pouze podchlazená, ale v pořádku.
6: Přerov aktuálně.
5: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
2: Sport.
4: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
2: Sport.
4: Fotbalový nároďák i 21 museli včera zkousnout prohru. Naše reprezentační fotbalové Ačko padlo z Anglií v lize národů 0-3 a prohrálo tak i čtvrté utkání skupiny. A český reprezentační výběr fotbalistů do 21 let podlehl 0-2 Portugalsku na závěr kvalifikace na mistrovství Evropy.
2: Počasí.
0: Chystáte se dnes po práci posekat trávu na zahradě a víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď po dnešním počasí. Víme, jak bude. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně postupně vyjasňování na jasno nebo polojasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A co tedy ta tráva? Nejvhodnější doba je ráno po oschnutí rosy nebo pozdě odpoledne až časný večer.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Řidičky, řidičové, už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme samozřejmě o našich ostřikovačích. Letní kapalina tam má pomalu odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu. Při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky ani trysky. A malý tip, po dolití zimní směs je ostřikovače párkrát spustíte, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Teď ráno bacha na silničáře, ti už pilně pracují, opravují vozovku na 247. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici. U Litovle je proto provoz veden v levém pruhu. A pozor i na ranní nehodu na výjezdu ze Svitav na Opatov za městem u obchvatu na Kruháči. Slunce, mlha nebo prší? Tohle rádio s vámi vždycky frčí.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Nejdřív mnohde mlhy a mraky, během dne sluníčko, teploty do 23 stupňů Celsia. To je počasí pro středu s Rádiem Hanám. Užijte si den, 7 hodin, 7 minut. Hrajeme pro vás a za chvilku vám založíme vaše vlastní hospodu. Bude to zábava. Dobré ráno přejeme.
1: Rádio Hanám.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Hrajeme také Justýna Maximátku ve středu 7. října. Možná právě teď a po 7. hodině hledáte klíče od bytu, od práce, od auta. Naštěstí jste našli své rádio Hana a my jsme za to moc rádi. V této hodině naší ranní topky se spolu doplníme vitamin D. Řekneme si, proč ho na podzim máme méně, také k čemu je dobrý. No a teď v 7 hodin 10 minut si dál hrajeme s AI. Zkuste té své AI napsat tuhle větu. Jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda? A dejte nám vědět, co vám vyšlo. Nahrajte buď hlasovku na WhatsApp, nebo napište na Facebook Rádia Hana. Posluchač Radim má hospodu u Tvrďáka. Hospoda u naší Daniely se jmenuje U nás to nějak dopadne. Tohle to by byl podnik pro všechny, kteří ten život moc nehrotí. Robert má hospodu u Zmatené opice. A tu hospodu na své AI zjišťuje ještě i naše Lucka. Luci, co ti vyšlo?
1: U poslední kapky.

0: Depešáci na Hané, po nich Anastasia, také kapela Krištof. Středeční ráno s rádem Haná 7. října. Hrajeme všem, kteří už jsou právě teď v 7 hodin, 17 minut, perfektně probuzení, a také těm, co to probuzení jenom předvádí. A doprovázíme vás i v autě, přátelé. Na D1 u Přerova bacha, stojí tady porouchaný osobák a dělníci makají v Hulíně. I to nám dopravní centrála rádia Haná sdělí a více rozvede před 7:30. A teď v 7:18 horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, důležitá je pro vás stabilita a jistota. Býci, dobře víte, jak naložit se svou energií. Blíženci, nevyčítejte si přešlapy, radši hledejte důvody k radosti. Raci, pustíte se do jedné větší akce, která vás láká už delší dobu. Lvi, nejednejte unáhleně, dneska si všechno načasujte. Pany, zbavíte se problému, který vás dlouhodobě trápí. Váhy, uspořádejte si svůj pracovní stůl i život. Štíři, vaše mysl umí být velmi pozitivní. Střelci, vytvoříte si zcela nový strategický plán. Kozorozi, pokud možno, se všemi mluvte na rovinu. Vodnáři, klube se z vás intelektuál, co má tolerantní pohled na svět. A co my ryby, prý se umíme pohádat tak šikovně, že nezničíme žádný vztah.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
0: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka rádia Haná jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
3: Ráno je top!
1: Rádio Haná.

0: tihle pánové aktuálně na sociálních sítích lákají na své nové album, které oficiálně vyjde už za dva dny v pátek. No a teď v 7 hodin 29 minut nám ve středu ráno zpívají své šňůry na rádiu Haná. To jsou naše kamarádi z kapely Krištof. Jsme vaše jedna velká spokojená rádiová rodina a vy do ní samozřejmě patříte. Jsme rodina, co drží spolu, vzájemně si pomáhá. Po půl osmé si pomůžeme taky na podzim doplnit vitamin D, řekneme, proč je důležitý. A teď se obrátíme za ranní dopravou a taky za počasím rádia Haná. Ranní teploty v Olomouci, ve Vyškově, v Boskovicích, také v Rýmařově aktuálně 3 až 6 stupňů Celsia. Přes den 20 až 23, zpočátku mlhy, mraky, postupně jasno a nebo polojasno.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady také ve středu ráno. Provoz v Olomouci, v Krovnitříži, také v Moravském Berouně. Teď bez vážných nehod. Porouchané vozidlo na 284. kilometru D1 u Přerova ve směru na Ostravu a dělníci mírně omezují provoz v Hulíně, tady pracují na Záhlinické ulici u garáží. Jedeme s vámi šťastnou cestu s našimi hity.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Haná.
3: Přejeme středu na jedničku.

0: Ano, ještě pár týdnů a zase budeme u televize mlsat vánoční cukroví a sledovat tančícího Hugh Granta na tuhle písničku. Pointer Sisters, jejich Jump, ikonický megahit 80, který proslavila i vánoční komedie Láska nebeská, kde Hugh Grant hraje britského premiéra. O Británii, přesně řečeno o Anglii, se dneska bavíme i s ohledem na včerejší prohru 0-3 našich fotbalistů s těmi anglickými v lize národů. O tom se 100% ještě budeme povídat na vlnách rádia Hana před 8 hodinou. A teď 6 minut po půl 8 je tady tip pro vás. Pro váš lepší a zdravější podzim.
1: Rádio Hana. Životní styl.
0: Děje se to každý rok. S podzimem postupně ubývá slunečních paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potřebujeme právě Dčko? Pomáhá tělu.

0: vás bavit vás i ve středu ráno.
1: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Rádio Hana. Ráno je to.

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na osm, milujeme No Name na vlnách Rádia Hana, přejeme dobré středeční ráno, v kalendáři jsou dneska Justýny, my jim po 8 hodině složíme sváteční hymnu, jsme zvědaví, jak to bude vypadat. Také dneska mluvíme o včerejší prohře českých fotbalistů v Lize národů na trávě Anglie 0-3.
1: Kane skákal neobsazený a je to 3-0. Víte, kdo je hlavním nebezpečím a přesto tenhle chlap se vznesl do vzduchu úplně sám nehlídaný.
0: Ano, dvakrát se trefil Harry Kane, k tomu jeden vlastenec našeho vládě zoufala, skončilo to 0-3. A právě naposledy před 3 lety v Česku koncertovala britská kapela Deep Purple. Dneska se opět vrací, večerní koncert v pražské O2 aréně vypukne ve 20 hodin. I to jsou top témata na vlnách Rádia Hana pro středu 7. října. Teď už zpívá Taylor Swift. Za chvilku zprávy.
2: Rádio Hana.
3: Ráno je top.

0: Nikkei and I promise myself. Za 6 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, mažeme chleba, sypeme mysli, krajíme ovoce, chystáme se snídat. A takhle u snídaně myslíme taky na naše děti, aby zvládli další den ve škole. Tohle je naše milované ráno jako vyčité. Nový den začínáme s rádiem Hana. Zase si hrajeme s umělou inteligencí, s AI, protože tentokrát máte za úkol napsat jednu větu. Jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda? Posluchačka Míša je s námi na rádiovém WhatsAppu. Míšo, co ti vyšlo?
1: Luky, tak čau, dobré ráno.
0: Dobré
1: ráno.
0: Jak
1: by se jmenovala moje hospoda podle mé osobnosti? No, no, rebelky samozřejmě. Dobré jídlo, dobré pití, špatné nápady. To by mě vystihovalo, to jsem celá já. Luky, krásné ráno, přeji všem posluchačům, samozřejmě i tobě a měj se fanfárově, pa, pa, pa.
0: Hospoda u rebelky, wow. Míšu, zdravíme do školního bufetu v Olomouci na strojárně, zdravíme také celou třídu. Třetí F, která je teď nalepena u rádia, ahoj.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Vaši hospodu poznáme už po 8 hodině, zařídíme taky nejlepší hudební catering ve vysílání rádia Hana. Prostředeční ráno Baby Goodbye, Crazy od Síla. A bude hudební síla od Miraj Vlci.
3: Jako dva vlci,
0: do školy, do práce, na cesty, dobré ráno.
4: Bude 8 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy rádia Hana.
6: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 7. října. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
7: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až 2letý trest odnětí svobody.
6: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozývat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web report.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
4: Sport.
6: Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem.
4: Počasí.
0: S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
8: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady také ve středu ráno. Provoz v Olomouci, v Kroměříži, také v Moravském Berouně. Teď bez vážných nehod. Porouchané vozidlo na 284. kilometru D1 u Přerova ve směru na Ostravu a dělníci mírně omezují provoz v Hulíně, tady pracují na Záhlinické ulici u garáží. Jedeme s vámi šťastnou cestu s našimi hity.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
10: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
11: Rádio, rádio, rádio. nejlepší hudební výběr.

0: polovině pracovního týdne se také se Simply Red potkáváme u Rádia Hana. Přijeme skvostý den z rána místem mlhy, mraky, později se má vyjasnit. Odpolední teploty najdeme mezi 23 a 20 stupni Celsia. Takhle dneska budem. Je 8 hodin, 6 minut. Děkujeme, že posloucháte Rádio Hana, možná v telefonu nebo na počítači, stejně jako my, používáte AI. My v rádiu si s ní velmi rádi hrajeme a pokračujeme v tom společně i dneska, dáváme AI tento úkol. Zkuste to i vy napsat do své AI, která samozřejmě, jestli používáte. Jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda? Magda to udělala, Magdi, co ti to vyplivlo?
1: Podle AI by se hospoda, kterou bych vedla já, jmenovala U břitkého vtipu. A prý by se tam čepovalo perfektně ošetřené, silné a bezbytečné pěny pivo.
0: Tak by rovnou jedno dnes. Co by šlo vám? Tady jsou vaše vzkazy z Facebooku Rádia Hana. Hančina hospoda se jmenuje U posledního rozumného. Viktor má hospodu na vlastní nebezpečí. Prý je to dost výstižné, protože Viktor je neřízená střela. Andrea, podle toho, jak ji AI zná, tak by měla hospodu U posledního nervu. Tam bychom se možná sešli s více rodiči, že? A Renata nás pohostí v knajpě U rozjeté mámy. Tak tam budou šťastné hodiny, tedy happy hour hnedka po mateřství asi. A teď vy napište do své AI, jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda. A nahrajte nám hlasovku na WhatsApp, co vám vyšlo. Těšíme se.
2: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Ať každý den stojí za to, dnešek nevýjímaje vám přeje celá naše hanácká rádiová parta. Pravděpodobně dneska naposledy si tento týden užijeme odpoledne ještě krásné babí léto, mnohde s jasnou oblohou. Od zítřka se nad Moravou mají přesunout mraky a má konečně i zapršet. To vítají zemědělci a také zahrádkáři anebo vodohospodáři. Více o počasí na vlnách rádia Haná před 8:30 a teď přesně ve 8:45 pro vás vybíráme to nejlepší z kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Factoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Tony Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
2: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
3: Doma bude, už se narajzoval dost.
4: Asi ne.
0: A znáte nějakou Justínu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justínkám slavnostně přidáváme jejich sváteční hymnu.
5: Justýno, jste vinna!
6: Čím?
5: Že dneska slavíte.
6: Přiznávám se.
5: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
6: To si nechám líbit.
5: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
6: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
5: A...

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na radiohaná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na radiohaná.cz.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
10: Vy chytralí, chytrá.

0: i osvěžující Cold Brew. Nízké ceny, to je Chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Sebastian Bad, Did I Use The Know. Právě teď 8 hodin, 28 minut, středa 7. říjen. Ve varné konvici se vaří voda na kafe nebo na čaj, z toustovače za chvilku vyskočí opečené tousty a u toho posloucháte své věrné moravské ranní Radio Hana. Dobré ráno, víte, že stejně jako Movember, tedy listopad je měsícem prevence mužských onemocnění, tak naše úžasné ženy mají také svůj měsíc, měsíc Pinktober. Proč je důležité o tom mluvit, co vlastně znamená Pinktober? To probereme s naším dalším hostem už po půl deváté. A teď doprava i počasí Rádia Hana pro vás. Ranní teploty v Olomouci, ve Šternberku, v Uničově, v Litovli, v Šumperku, také v Lipníku, teď mezi 4 a 7 stupni Celsia. Zpočátku mlhy a mraky, postupně má být jasno anebo polojasno a 20 až 23 stupňů. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, ze Svitav, také ze silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Hezkou středu. V Olomouci policie u kempu Krásná Morava hlídají mezi Hejčínem a Černovírem, monitorují také provoz ve Svitavách na Pražské ulici. A zhruba 5minutové zdržení nabereme kvůli opravám na hlavním tahu z Mohelnice na Moravskou Třebovou u Studené Loučky. Slunce, mlha nebo prší, tohle rádio s vámi vždycky prčí.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Teď je 8 hodin a 35 minut na Rádiu Hana a fandíme vám, abyste v pohodě zvládli středeční ráno. A spolu jsme včera fandili i našim fotbalistům v Lize národů na trávě Anglie. No, mnoho důvodů k radosti nám kluci nedali, co?
1: Kane skákal neobsazený a je to 3-0. Víte, kdo je hlavním nebezpečím a přesto tenhle chlap se vznesl do vzduchu úplně sám nehlídaný.
0: No a tak to máte. Dva góly Harryho Kanea, jeden vlastňák našeho vládě zoufala a kluci si připsali čtvrtou porážku ze 4 zápasů. Na jejich obhajobu na druhou stranu ti naše soupeři ve skupině jsou fakt světová špička, o tom žádná. Teď je 8 hodin a 36 minut, po 8:45 vám, přátelé, založíme vaši vlastní hospodu. Taky v redakci právě teď dokončujeme další zprávy. A předtím je na lince další ranní host, se kterým budeme mluvit o tom nejcennějším, co máme.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
0: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak

0: Je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
0: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte GumCare.cz.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberg. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig.
4: Víš co?
5: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Givek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Givek se o vše postará. Givek s někým I a dvojitým B.cz.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Ti kyberšmejdi zas ani nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
11: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
12: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
13: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
2: Rádio Haná.
16: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Možná jste dneska ráno hledali klíče od bytu, od práce, od auta, doufám, že jste našli a našli jste i své věrné ranní rádio Hana. 8 hodin a 49 minut do 9. hodiny si ještě vychutnáme třeba Maroon 5, jejich This Love, pak zprávy a taky naše procházka pamětí. A právě teď si dál hrajeme s AI. Schválně, jestli využíváte AI v práci, doma, v telefonu, na počítači, zkuste té své AI napsat, jak by se podle mojí osobnosti jmenovala moje hospoda. Máro, co ti vyšlo?
1: Hospoda na vlně, aha, stylový podnik s lehkou dávkou retra, neonovým nápisem a atmosférou místa, kde se potkávají lidi od fochu, aby u piva pořešili všechno od kultury až po techniku.
0: Dobře, Marek, hospoda na vlně, tam bych si klidně rezervoval stůl. Co vaše vzkazy na Facebooku? Posluchač Radim má hospodu u Tvrďáka, hospoda naší Daniely se jmenuje U nás to nějak dopadne, tak je to asi podnik pro všechny, kteří život moc nehrotí. Když se ještě podíváme dál, tak Robert má hospodu u zmatené opice. A co naše Lucka? Luci, co? Jakou máš hospodu ty?
2: U poslední kapky.

0: Pořádná divočina na vlnách rádia Hana před 9:00. Katrina and the Waves pro vás, Walking on Sunshine. Dobré ráno, ještě stále jste ve správný čas na správném místě. Tedy jste u rádia, na jehož display svítí buď nápis Hana, nebo jedna z našich moravských frekvencí. My jsme dneska mezi 6:00 a 9:00 v našem ránu, které bylo top, vymýšleli názvy našich hospod. Jak by se jmenovala naše hospoda, pokud bychom jim měli pomenovat podle toho, jací jsme, podle toho, jak se chováme. Na rádiovém WhatsAppu se zapojila i posluchačka Míša.
1: Luky, tak čau, dobré ráno. A jak by se jmenovala moje hospoda podle mé osobnosti? No, rebelky samozřejmě. Dobré jídlo, dobré pití, špatné nápady. To by mě vystihovalo, to jsem celá já. Luky, krásné ráno, přeji všem posluchačům, samozřejmě i tobě. A měj se fanfárově, pa pa pa.
0: Pa pa pa, děkujeme za vzkaz, děkujeme, že posloucháš a posloucháte. Pokračování tohoto tématu samozřejmě celý den na Facebooku Rádia Hana. My jsme vymýšleli dneska také hymnu k svátku všem Justýnám. Sledovali počasí, dopravu, doplňovali i takhle na podzim vitamin D. A nebo mluvili o tomto měsíci, který je zaměřený na prevenci ženského zdraví, protože jsme rozebírali akci Pinktober. A po 9:00 se spolu zaměříme na jeden rok v nejoblíbenější vzpomínkové show moravského éteru.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Procházka paměti nabídne Daft Punk. To nejlepší z jednoho roku, Nickelback. A vzpomínáte si ještě na tohle, jeden z nejhranějších českých songů té doby? Tak i ten spolu oprášíme už za chvilku po zprávách v 8:56.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
2: Sport.
5: Čeští juniorští inline hokejisté končí na mistrovství světa v Paraguaji v osmifinále. V zápase o postup nestačili na Kolumbii a padli 1-2.
2: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled i ve středu.
2: Počasí.
0: Chystáte se dnes po práci posekat trávu na zahradě a víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď po dnešním počasí. Víme, jak bude. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně postupně vyjasňování na jasno nebo polojasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A co tedy ta tráva? Nejvhodnější doba je ráno po oschnutí rosy nebo pozdě odpoledne až časný večer.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce ze Svitav, také ze silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Hezkou středu. V Olomouci policie u kempu Krásná Morava hlídají mezi Hejčínem a Černovírem, monitorují také provoz ve Svitavách na Pražské ulici. A zhruba 5minutové zdržení nabereme kvůli opravám na hlavním tahu z Mohelnice na Moravskou Třebovou u Studené Loučky. Slunce, mlha nebo prší, tohle rádio s vámi vždycky prčí.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: B Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Čenské strojvůdce, 7 minut po 9. hodině. Ve středu dopoledne hlásí Procházka paměti Rádia Hana. Absolutní připravenost a také 100% natěšenost. Celou hodinu vyzdobíme hity z jednoho roku.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
3: O tom daném roku budeme šepotat.
0: Také si vyšlápneme na Eiffelovku v Paříži a spolu postupně najdeme odpověď na otázku, který rok pro vás náš produkční tým vybírá právě dneska. Procházka paměti Rádia Hana se mezi 9. a 10. opět bude poslouchat jedna radost. I díky dánským Safrido. Vzpomínáte na jejich album Episode 2 a na hudební klenot Baja Baja? Máte ho tady.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.

0: Já se zpěvačkou Pink, zdravíme všechny milovníky hudby, vzpomínek, cestování a rádia. U nás se správně v procházce pamětí cestujeme do jednoho roku a bereme to přes Francii. Bonjour, madame, messieurs. Hele, hele, hele, tam je Eiffelovka.
1: Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer.
2: Dis-moi, papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment?
0: Poznáváte tento film s podmanivou hudbou? Tak to je Amélie z Montmartre.
3: Lék na špatnou náladu a balzam na duši, pokud jste neviděli, opravdu doporučujeme, napravte to.
0: Zásadní nápověda procházky pamětí dneska od české premiéry filmu Amélie z Montmartre. Minulý měsíc uplynulo 25 let. No a hlavně hlavní představitelka, tady je Audrey Tautou, letos oslavila 50. narozeniny. I o tom je dneska procházka pamětí. To nám to letí, co? A z procházky paměti Rádia Haná za námi doplatí také DJ Bobo a Erin Cara. Dáme si jejich What a Feeling. A o roku, do kterého se vracíme, budeme taky šepotat. Tušíte, o čem bude řeč? Držte naše vlny a zkuste odhalit dnešní hádanku procházky paměti, do kterého roku se vracíme.
4: Rádio Haná a procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
0: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
6: Rádio Hana.
7: Procházka pamětí.
6: Hrajeme megahity tohoto milénia.
8: Zítra má.

0: Nickelback, DJ Bobo nebo také Zuzana Norrisová se na vás těší Procházce pamětí za chvilku. Vy nejste sami, je s vámi Procházka pamětí, která v cucnem a nepustí to nejlepší z jednoho roku v 9.25 i za volantem. Doprava. Už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme o ostřikovačích v našich autech. Letní kapalina má pomaličku odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu, při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky a nitrysky. A malý tip, jakmile dolijeme zimní směs do ostřikovačů, tak to párkrát prostříkněme, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Dnes dopoledne bacha v Olomouci, auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení vedle pizzerky na Mrštíkově náměstí a porouchané vozidlo čeká na pomoc na 276. kilometru D1 před Přerovem ve směru na Ostravu. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a dobré dopoledne.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: dokonale umíte spoustu věcí a mezi nimi je i vybrat si správné rádio. Hezké dopoledne, posloucháte Hanou Procházku pamětí. Naše vzpomínková show se celou hodinou toulá jedním rokem, kdy se v kinech šepotá. Ano, my se spolu šepotáme o roce, do kterého nás vrací Procházka pamětí. Tohle byla Zuzka Norrisová. Část filmového soundtracku, samozřejmě z Rebelů. Na vznik Rebelů si moc dobře vzpomíná režisér Philip Branch, vysílá s námi.
1: Jedna z prvních verzí vznikala v New Yorku, kde jsem přijel za svou tehdejší přítelkyní, pronajal jsem si tam malý byteček a někde na 25. ulici jsem byl měsíc zavřený a psal jsem první takovou výkopovou verzi toho scénáře, který já jsem měl zabedněný okna, pouštěl jsem si ty písničky, dělal jsem výběr těch písniček, takže to vznikalo vlastně tam.
0: Tak to slyšíte, Rebelové vznikaly v zabedněném pokoji v New Yorku, Rebely zbožňujeme, je to... Kdyby náhodou někdo nevěděl, filmový muzikál odehrávající se v českém pohraničí v létě roku 68. Velmi úspěšný filmový muzikál. Náš oblíbený získal České lvy za kostýmy, taky za zvuk. Za zvuk, protože je plný skvostných skladeb. Páta, šepotám, Oliver Twist nebo...
2: Žina, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Měl přece jenom říkat Magdaléno.
0: Tak Magdaléna i Jenna moc dobře ví, ve kterém roce mají Rebelové premiéru v moravských kinech. Víte to i vy? Věnuje se vám rádio Hana a dopolední vzpomínková show Procházka pamětí a za pár vteřin další hitparádový kousek megahitu Milenia. Z Austrálie Kylie Minogue, dobré dopoledne. Kterým rokem se touláme?
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
6: Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz

0: digitální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Rádio Hana, procházka pamětí.
11: Hrajeme songy z jednoho

0: hudební návštěva z Austrálie. Ve vysílání Rádia Hana procházce pamětí Kylie Minogue In Your Eyes. Vaše šéfová říká, že dneska je to v rádiu Hana 100% rok 2000. Vy říkáte, ne, ne, ne, to je rok 2001. A třeba pan technik, co právě za stolem spravuje počítač, tak ten má pocit, že to je rok 2003. Otázka zní, kdo má pravdu. Někdo z vás určitě ano. My se pravidelně touláme jedním rokem v procházce pamětí Rádia Hana. Nemusíte nikam psát, nikam volat, ani přerušovat, co právě děláte. Typujte jen tak sami, se sebou, s kolegy, s rodinou, s kamarády. Dnešní nápovědy tedy jsou v kinech tehdy premiérové filmy, jako třeba Rebelové, a nebo Amélie z Montmartru.
1: Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer.
2: Dis-moi, papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor...
0: Jak vidíte, dokonce i do Francie z vás zavede dnešní procházka pamětí. A z Francie rovnou do Španělska, protože poslední nápovědou je španělský sympaťák Enrique Iglesias. Přátelé, neuvěříte, při jaké příležitosti a proč vlastně tehdy před nějakými 25 lety napsal tuhle hrdinskou baladu. Hero. Odpověď do 4 minut, my si to zatím připravíme a tady to máte. Za kterého roku?
3: Rádio Hana a procházka pamětí.
4: Dnes je to rok 2001. Would you dance?

0: Celou hodinu mega hity a vzpomínky z jednoho roku. Posloucháte Radio Haná procházku paměti. Jak vznikla tahle balada? No, když psal Enrique Iglesias své Hero, tak si představoval, když si se o tom rozmluvil v rozhovoru, že je znovu středoškola, kde na školní ples a přemýšlí, na jaký song by chtěl pomaličku tančit, ploužit se svou partnerkou. A takhle vznikla tahle písnička Hero. Okamžitě s ní běžel na vydavatelství a naštěstí je přesvědčil, že tahle klidná balada se stane velkým hitem. Velké moderátorské jméno i teď s námi ve vysílání Rádia Haná. Martina Kvítko, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny a mě trošku udivuje ten Enrique Iglesias. Já bych se řekla, že každý normální průměrný středoškolák, když chce s někým tančit na plese,
0: ano.
1: Jo, když se chce s někým tulit, tak si vybere třeba rock and roll. Ne, prostě on si musel vybrat ploužák. Mně to, jako, přijde jako ne, takový hodně průměrný teda, hodně ne, průměrný.
0: Ale jako je to laciný, ale účel světí prostředky.
1: Já si legraci samozřejmě jako. Na rock'n'roll jako samozřejmě můžeme křepčit zase někdy příště, ale dneska to byla taková romantika, melancholie. Vzpomínali jsme i na úžasný francouzský film, který doslova pohladí po duši. Je to Amélie z Montmartre. Si pamatuju, když to dávali v kinech, viděla jsem ty plakáty a na nich Audrey Tautou. Ona měla takový ten crazy účes, takovou tu crazy ofinu.
0: Ano, ano.
1: A potom zjistíte ještě, o čem ten film je, že ona je fakt dobrá duše, která neustále chce jenom pomáhat. Víc takových Amélie z Montmartre.
0: Už jsem to dlouho neviděl, máš pravdu, měli bychom to napravit. Amélie z Montmartre minulý měsíc uplynulo od premiéry 25 let a právě hlavní představitelka Audrey Tautou, o které mluvíš, letos oslavila 50. narozeniny. Letí to letí.
1: 55.
0: Jo, 55. Ano, já jsem chtěl ještě omladit trošku.
1: No, děvče o fous starší, to já si zase hlídám u těch žen. Takže děkujeme, dneska rok 2001. Hit za hitem.
0: Hit za hitem. Snadno si spočítáme. Do 10. hodině pro vás budeme mít další mega hity na rádiu Haná. Liam Payne, Rita Ora, Soza.
1: A bude taky Eagle Eye Cherry.
0: Dopoledne s Kvítkem, teď Tomáš Kotval za nové zprávy. Krásný den a díky, že jste s námi.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
5: Kroměříž aktuálně.
4: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá. A ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK. Sport. Dominanci ukazuje v hokejové lize mistrů Plzeň. Český klub zvítězil i v pátém utkání soutěže, když zdolal švédskou Skellefteå 4-2. Zadařilo se i Liberci, který ve svém pátém utkání v lize mistrů přemohl 3-2 v prodloužení švédskou Frölundu.
0: Počasí. S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: Už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme o ostřikovačích v našich autech. Letní kapalina má pomaličku odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu, při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky a nitrisky. A malý tip, jakmile dolijeme zimní směs do ostřikovačů, tak to párkrát prostříkněme, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Dnes dopoledne bacha po Olomouci, auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení vedle pizzerky na Mrštíkově náměstí a porouchané vozidlo čeká na pomoc na 276. kilometru D1 před Přerovem ve směru na Ostravu. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a dobré dopoledne.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Zapomenout. Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu dopoledne.

0: roztahané si od rána do večera. Hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Zdravíme všechny, přejeme super dopoledne. Máme pro vás taky tu nejlepší zábavu. Ještě v téhleté hodině dorazí nahatý Shakespeare, nebo bude Halloween na Plumlově. Určitě zůstaňte s námi. Už za chvilku třeba taky Roxetti, anebo zpěvák, který bude mít zítra narozeniny, to je Bruno Mars, tak si na něj počkejte.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva.cz.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
3: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Rádio Hana.

0: Nahané vracíme zpátky osmdesátky. Díky moc, že posloucháte. Nahané taky vždycky chceme, abyste měli hezký den, abyste se bavili. A s rádiem Hana víme, kam můžeme vyrazit po práci. Konkrétně dneska večer v olomouckém centrálu zahraje britský písničkář James Harris se svou kapelou. To může být hodně zajímavé. Stále nás taky baví legendární kabaret Nahatý Shakespeare 2 v olomouckém divadle Tramtárie. To bude ve čtvrtek a v pátek. A je to i pozvánka na víkend na zámek Plumlov. Tady budeme mít halloweenské podzimní slavnosti, což je zábava pro malé i pro velké. Budou třeba prohlídky strašidelného sklepení a budou se promítat i strašidelní Simpsoni. Tak se těšíme na sobotu na zámku Plumlov.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Ahoj, tady Kubo Rousek, front.

0: Fan skupiny Elanhana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
1: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Počasí, doprava a hlavně zprávy dřív než ostatní. Rádio Hana je 10.55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
3: Přerov aktuálně.
4: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhu občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
5: Hlas lidu.
4: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
2: Sport.
4: S reprezentační kariérou se rozloučil hvězdný fotbalista Lionel Messi. Odehrál poslední utkání za argentinský nároďák. Argentinská reprezentace se střetla v přáteláku s Beninem a vyhrála 3-0. Messi v zápase na první dvě branky přihrál a třetí sám dal z penalty.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že nás co nevidět čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme tento týden omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Třicítku určitě v Olomouci dodržujeme na Svornosti, na ulici Kmochova i Krapkova. Jinak policejní hlídku nám aktuálně hlásíte na silnici 34 Svitavy Koslířov. Jedeme spolu dál na té správné vlně a díky tomu je vaše cesta vždycky bez komplikací a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Jsme tu s vámi a pro vás, ať už jste doma v práci nebo na cestách. Přátelé, všichni bychom si taky měli zkontrolovat schránky, protože všichni už bychom doma měli mít volební lístky pro nadcházející volby. Jinak jsme moc rádi, že vaše regionální jednička je samozřejmě Rádio Haná. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr a mimochodem ještě v téhleté hodině taky doplníme vitamin D. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádio Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
14: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
13: Dnes musíte vybrat.
14: Mám tady pro vás předvýběr a
13: šíříme
14: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
13: Ale je to na vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
17: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
19: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Haná.
20: Nejlepší hudební.
21: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Haná Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku Otlánu. Děkuju, Honza Vašíř.

Isaac Benjamin a jeho novinka Angel Eyes. Moc díky, že posloucháte. Slunečních paprsků nám bude na podzim ubývat i kvůli tomu, abychom průběžně měli doplňovat vitamin D. To je snad jasná věc, protože vitamin D je důležitý pro naši imunitu. Mimochodem, další podrobnosti na tohle téma už do 4 minut tady u nás nahane. Díky moc, že s námi taky pečujete o své zdraví a my už jedeme dál.

0: Přemýšlíš, jaký obor ti dá do rukou jistotu, peníze a reálné výsledky? Studuj Zedníka. Střední škola polytechnická v Olomouci, Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední průmyslová škola v Jeseníku tě naučí zednickému řemeslu na nejvyšší úrovni. Naučíš se zdít z moderních tvárnic, provádět omítky, obklady, zateplení i kompletní hrubé stavby. Polovinu studia strávíš na odborném výcviku přímo na stavbách. A co je nejlepší? Obor Zedník je zařazen do stipendijního programu Olomouckého kraje, takže za dobré výsledky můžeš získat stipendium. Budeš mít skvělou praxi, stipendia i základy pro vlastní podnikání. Mrkni na weby švehlova.cz nebo ssprool.cz a také mkojeseník.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor Zedník.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Děje se to každý rok. S podzimem postupně ubývá slunečních paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potřebujeme právě Dčko? Pomáhá tělu vstřebávat vápník, udržovat zdravé kosti a přispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
1: Rádio Hana.

0: zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
9: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
11: Radio Hana.

0: Nahane už za okamžik polední zprávy a v nich mimo jiné budeme apelovat na všechny řidiče, abyste zbytečně neodkládali přezouvání na zimní pneumatiky, že říjen je fakt ideální čas, pak už by mohlo být taky pozdě. A po 12. hodině tady u nás na Hané si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Takže co dáme konkrétně?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude vzpomínka na Michaela Jacksona. Bude taky návštěva zo Slovenska, zpěvačka Kristýna. A nebo dorazí Sabrina Carpenter. Mimochodem, v polední pauze za námi taky dorazí hlídka rádia Hana, která nám prozradí, kde dneska rozdáváme vypočené a voňavé koláčky. Tak určitě poslouchejte dál. Rádio Hana teď je 11.55.
2: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
2: Zprávy rádia Hana.
3: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 7. října. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
4: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.
3: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozdívat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web report.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
2: Sport.
3: Mrkneme do hokejové Maxaligy. Kluby z našeho regionu mají před sebou zápasy 10. kola soutěže. Přerovští Zubři hrají venku, v 17 hodin vyzvou Frýdek Místek a Zlínští Berani hrají dnes na domácím ledě od 17.30 s Kolínem. Výsledky vám přineseme.
2: Počasí.
0: Teplotní rekord pro dnešek je z roku 2009. To jsme naměřili 25 stupňů. Víme, jak bude. Dneska odpoledne by to mělo být nejčastěji kolem 20. Podobné teploty pak čekáme ještě i zítra. Ale stále platí, že během čtvrtka k nám od západu dorazí přehánky. Na Moravě s nimi počítáme zítra odpoledne a večer. A v pátek a o víkendu, kromě deštníků, nejspíš vytáhneme i teplejší oblečení, protože bude maximálně 15 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, náves Svobody, dále je to ulice Keplerová, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radary nám měří rychlost například v Droždíně na Gagarinově nebo taky v Prostějově na Brněnské a ve Šternberku na Jivavské. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Rádio. nejlepší hudební výběr.

0: Prajem Hana, si užíváme polední pauzu, dáváme si oběd s kolegy anebo kamarády a nabízí se otázka, co pak si dáme po obědě? Kafe a co k tomu? S tím už nám poradí naše vyvoněná a vypečená hlídka Rádia Hana.
1: Co byste řekli na sladkou tečku po obědě? Hlídka Rádia Hana vám ji dnes doveze zdarma na Dolní náměstí v Olomouci. Tak doražte za námi na sladké závitky nebo šátečky, ať už máte rádi ty s tvarohem, s mákem nebo s hruškou. S hlídkou Rádia Hana si na své přijde každý. Najděte si nás na Dolním náměstí v Olomouci. Budeme tu už od 12.30.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ. Poledne na Hané.
3: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Milé dámy, zapište si do kalendáře.

0: a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Rádio Hana.
0: Přejeme středu na jedničku.

0: Radio Haná, kalendárium.
1: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Factoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Toni Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
2: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
3: Doma bude, už se narajzoval dost.
4: Asi ne.
1: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně předáváme jejich sváteční hymnu.
5: Justýno, jste vinna!
6: Čím?
5: Že dneska slavíte.
6: Přiznávám se.
5: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
6: To si nechám líbit.
5: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
6: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však víno hojnost.
5: A

0: Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Pravda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Radio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.
14: You self-destructed little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

Nick Jonas, jeho This is Heaven. Tak ještě chvilku babí léto, pak už by měl nastat klasický podzim. Samozřejmě, že na Hané sledujeme počasí, na Hané taky ve zprávách sledujeme i blížící se volby, ať už komunální nebo senátní, ať víme, že se to opravdu blíží, pátek, sobota, ať máme přehled. Po 13. hodině tady u nás na Hané. Hit za hitem. Bude Bon Jovi.

0: zprávy nahané dřív než mají ostatní. Teď je 12.55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
2: Sport.
4: Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál vesměs polojasno a k tomu zhruba 20 stupňů. Teploty babího léta budeme mít ještě i zítra, ale už taky počítáme s větší oblačností a s tím, že zítra odpoledne a večer zaprší. V pátek pak bude celkem chladný a větrný den a pozor, na horách před víkendem čekáme přechodně i sněhové přehánky.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme policejní hlídky na Týnecké a taky na Horním Lánu, číhají na Hraniční a na IP Pavlova. Hlídka taky na trase Olomouc Přerov v Kokorách anebo na D1, na exitu Kroměříž Východ a Hulín Západ. Tak ať už jedete kamkoliv, s námi je to samozřejmě bez problémů a bez pokut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: zdravíme vás všechny. Tak je tady středa a od zítřka do neděle bude v Olomouci celkem nával. Ano, souvisí to s podzimní florou, která tady bude od čtvrtka do neděle. Přehlídka toho nejlepšího ovoce a zeleniny. A samozřejmě počítáme i s návštěvníky, kteří přijedou do Olomouce větší či menší dálky. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr a za chvilku se společně vydáme taky za naší podzimní hlídkou. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan.

0: Rádiem Hana, nám nic nechybí, máme tu pro vás dál ten nejlepší hudební výběr, už máme taky většinu po obědě, ale možná, že nás teď honí mlsná. Tak co, dali byste si koláček, třeba makový nebo tvarohový? A víte co, naše podzimní hlídka pro vás ty kolečky má úplně zadarmo, tak se za námi stavte.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Hana. Hlásí se vám naše hlídka, která vám právě teď v Olomouci na Dolním náměstí plní vaše prázdná bříška. Zastavte se za námi cestou z oběda. Máme pro vás vynikající sladké pečivo zdarma. A pokud nás dneska nestíháte, nevadí. Zítra se potkáme po 12. hodině u Flory. Těšíme se na vás.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Tady je Rádio Hana.

0: No ne, nezastavujeme, jedeme dál, je přesně půl druhé, v Olomouci, teď máme aktuálně silnější provoz na kosmonautů a na 17. listopadu a přidáváme další dopravní informace. Policejní hlídka se teď v Prostějově aktuálně přemístila z Brněnské na Určickou. V Kostelci máme hlídku policii za branou a v Tlumačově na Dolní. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: S Rádiem Hana máte všechno, co potřebujete, ať už je to ten nejlepší hudební výběr nebo ta nejzajímavější témata. Tak zítra touhle dobou filmové premiéry tohoto týdne a vlastně teď už téma měsíce, protože říjence místy halí do růžové barvy a my na Hané víme, co přesně tahle ta růžová kampaň symbolizuje. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografická a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
2: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch dvou letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
2: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
3: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
2: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
3: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
2: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
12: Vytvořeno s použití

0: ať už dneska děláte cokoliv, tak jsme rádi, že vaším společníkem je Rádio Hana. Samozřejmě, že si také dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Chystáme pro vás také další zprávy, aktuality z fakultní nemocnice Olomouc nebo také z Kroměříže. Tak podrobnosti už za chvilku a na Hané po 14. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Dua Lipa. Taky Michal Hruza. A nebo finští Him a jejich Join Me. Rádio Hana, 13.57, zprávy pro vás máme dřív než ostatní.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
5: Kroměříž aktuálně.
4: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
2: Sport.
4: A třetí hokejový klub se představí v pátém kole hokejové ligy mistrů. Plzeň a Liberec dobyli včera ve svých utkáních vítězství. Uvidíme, jak dnes budou hrát ještě Pardubice. Zápas je čeká ve Francii. Od 20.15 vyzvou boxery z Bordeaux.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že nás co nevidět čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci rozhodně dodržujeme 30. Na Svodnosti, na ulici Kmochova a taky na ulici Krapkova u parku. Jinak v Olomouci bude určitě silnější provoz od čtvrtka až do neděle kvůli podzimní flóře. Tak se na to připravíme. Policejní hlídku nám hlásíte v Prostějově na Určické, v Tlumačově na Dolní a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. S naším rádiem vaše cesta bude vždycky v pohodě a hlavně bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané vracíme zpátky 90. Tohle to jsou Backstreet Boys. Přejeme dobré odpoledne. Venku to místy docela fouká. Poměrně větrné počasí. Očekáváme třeba taky výhledově v pátek a o víkendu, což se hodí, pokud třeba budete chtít pouštět draka. Opiko Drakiáda bude třeba v neděli na hřišti v Olomouci Holici. Jinak o víkendu samozřejmě kdykoliv a kdekoliv, hlavně nesmí pršet. Za malou chvilku dál ten nejlepší hudební výběr posíláme Martina Garrixe a nebo budou taky Roxetti. Dobré odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
4: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
8: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Posloucháte Hanou s tím nejlepším hudebním výběrem. Mimochodem, tento týden je v ulicích opět naše podzimní hlídka a vy si říkáte, no tak to je super. A co jako? No tak přátelé, hlavně úplně zadarmo. Rozdáváme koláčky a šátečky, ať už tvarohové, makové nebo i s hruškovou náplní. Věřte mi, je to mňamka, tak se za námi zastavte.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Hana. Hlásí se vám naše hlídka, která vám právě teď v Olomouci na Dolním náměstí plní vaše prázdná bříška. Zastavte se za námi. Máme pro vás vynikající sladké pečivo zdarma. A pokud nás dneska nestíháte, nevadí. Zítra se potkáme po 12. hodině u Flory. Těšíme se na vás.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz
3: Rádio Hana.

0: čem se píše?
1: Moravská filharmonie Olomouc zítra uctí nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Bude to světová premiéra a jak dodává Olomouc.cz, čestným hostem na této akci bude diplomat Michal Žantovský. Sdílená kola v našem regionu jedou dál. Jak informuje Report.cz, Prostějov jich udrží 180 a velký zájem hlásí také Litovel. Tady jsou

0: Danej profi vercajk.
1: Víš co?
0: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
6: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
7: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Napište své AI, pokud používáte umělou inteligenci doma nebo v práci, tak co? Jak by se podle mojí osobnosti mohla jmenovat moje hospoda? Jaký název by vám vyšel? Ano, i tohle téma máme dneska na našem rádiovém Facebooku. Já jsem to teda bleskově zadala své AI, svojí kamarádce Gemini. Vyšlo mi u letícího mikrofonu podtitul Rychle pivo, rychlý panák, bleskový servis. No a teď jsem zvědavá, jestli tohleto zadání také dal své AI. Kolega Štěpán, ahoj, ahoj.
1: Tak krásné odpoledne, přesně tak. Já teďka v mezičase už jsem to samozřejmě rychle naťukal a mám tady těch názvů několik.
0: Vyber.
1: Ale tak já jako celkově teďka v poslední době jsem hodně řešil sport s ní, takže mám tu třeba u tří bodů, což je pěkný, jo, to se mi líbí, pak tu mám restaurace Přímák, taky to není vůbec špatný. A ještě u čtvrtého rozhodčího.
0: A to je super.
1: Jo, hele, to podle mě, jako jestli nás slyší teďka někdo, kdo třeba plánuje jako nějaké restaurační zařízení v blízké době založit, tak podle mě u čtvrtého rozhodčího, to je bomba.
0: Jako u hřiště já bych ještě dala branky, body, panáky.
1: Branky, body, panáky, ano.
0: Přátelé, takže my už se Štěpánem máme jasno, přidejte svoje komentáře na náš rádiový Facebook, budeme rádi. A po 15. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Nahané Bruno Mars. No. Taky bude kapela Krištof. A nebo John Wayne. A máme pro vás zprávy. Dřív než ostatní, Rádio Haná, teď je 14.56.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 15 hodin.
4: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
5: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
4: Přerov aktuálně.
5: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
6: Hlas lidu.
5: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
2: Sport.
5: S reprezentační kariérou se rozloučil hvězdný fotbalista Lionel Messi. Odehrál poslední utkání za argentinský nároďák. Argentinská reprezentace se střetla v přáteláku s Beninem a vyhrála 3-0. Messi v zápase na první dvě branky přihrál a třetí sám dal z penalty. 39-letý Lionel Messi tak završil reprezentační kariéru 126. gólem a za sebou má v reprezentaci 208 utkání.
2: Počasí.
0: Teplotní rekord pro dnešek je z roku 2009. To jsme naměřili 25 stupňů. Víme, jak bude. Dneska odpoledne by to mělo být nejčastěji kolem 20. Podobné teploty pak čekáme ještě i zítra. Ale stále platí, že během čtvrtka k nám od západu dorazí přehánky. Na Moravě s nimi počítáme zítra odpoledne a večer. A v pátek a o víkendu, kromě deštníků, nejspíš vytáhneme i teplejší oblečení, protože bude maximálně 15 stupňů.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na sms-ticket.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci tento týden máme omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské, v Přerově na Kojetínské a taky na D1 na exitu Kroměříž západ. A silnější provoz je teď prý ve Valmezu na nádražní. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

Další hudební výběr je nahané jako doma taky 7. října. Děkujeme, že jste s námi. Tak co? Už si vaše dítě domů přivedlo potenciálního ženicha nebo nevěstu? Pokud ne, tak nevěžte hlavu, protože Gen Z míří k tomu být nejvíce single generací v historii. Více než polovina lidí ve věku od 18 až do 29 let totiž ve vztahu není. No a co zatím může být? Vyšší životní náklady, únava ze seznamovacích aplikací i jednoduše jiné priority, protože stále více mladých nevnímá vztah jako něco, co by za každou cenu potřebovali, tak ať už na to máte jakýkoliv názor.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Přejeme hezké odpoledne a hurá na silnice.
1: Doprava.
0: Připomínáme nehodu na D640 směr Vyškov na exitu Drysice. Jde o nehodu osobního a nákladního auta, ale dá se opatrně projet. No a bourá se i na trase Boskovice Vážany. Tady jsou v sobě dva osobáky a i zde je průjezd se zvýšenou opatrností bez kolon.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Hana.
4: Gimme, gimme.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřilkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Tak to byla pozvánka do školy a ještě před dalšími hity na rádiu Haná pozveme taky na další top akce v našem regionu. Například v Olomouckém centrálu dnes večer zahraje britský písničkář a skladatel filmové hudby James Harris se svou kapelou.

0: Zase zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
2: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Tady je Rádio Haná.

0: 19. hodina. Před námi jsou taky další zprávy. Už za chvíli budeme mluvit o volbách v Uničově, taky o Senátu, anebo o důležitém zápase olomoucké judistky Renaty Zachové. Podrobnosti před námi a po 16. hodině se těšíme na další plejádu hitů.
1: Hit za hitem.
0: Na programu Auradio na Music Mafia.

0: Ivana už teď, pojďme na ně, 15.57.
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
1: Sport.
3: Judistka olomouckého judoklubu Renata Zachová se pokusí vybojovat svou první světovou medaili. Na mistrovství světa v Baku bude soupeřit o bronz v kategorii do 63 kilo. V duelu se střetne s Maďarkou Anou Kryzáovou nyní po 16. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
0: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Rychlé dopravní zprávy začínáme na Prostějovsku na trase Vícov Holubice. Od nás víte, že zde došlo k nehodě osobního auta a cyklisty. S policisty i záchranáři na místě a projet se tu dá kyvadlově. No a připomeneme i nehodu na trase Boskovice Vážany. Zde jde o dvě osobní auta v sobě a i tady se s opatrností řidiči dostanou. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Máme všechny makáče. A nebo kakáče. Tak co? Taky máte v práci takového toho kolegu, co je každou chvíli na záchodě. Jak se říká, chodit na toaletu v pracovní přestávce je jako být nemocný, když máte dovolenou. Když to tak nějak zprůměrujeme a budeme počítat, že v jobu každý den na té toaletě 10 minut jsme, tak ročně jsme potom placeni za 40 hodin na záchodě. A to není špatný. No a pak, že se tvrdá práce nevyplácí. Zůstaňte s námi na Rádiu Haná, kde hrajeme a bavíme i na místech, kde slunce nesvítí.
1: Interiér, to je zaskrývání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
3: Tohle je Rádio Hana.

0: sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
2: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce.mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový...

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.

0: duševními chorobami. A Kroměříž plánuje vybudovat nová parkovací místa, tak taky o tomto budeme už za chvíli mluvit a potom pokračujeme dalšími hity.
1: Hit za hitem.
0: Uslyšíme Jennifer Lopez.

0: 18.58 na rádiu Haná neseme další zprávy.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
4: Zprávy rádia Haná.
5: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
3: Kroměříž aktuálně.
5: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
2: Sport.
5: A třetí hokejový klub se představí v pátém kole hokejové ligy mistrů. Plzeň a Liberec dobyli včera ve svých utkáních vítězství. Uvidíme, jak dnes budou hrát ještě Pardubice. Zápas je čeká ve Francii. Od 20.15 vyzvou boxery z Bordeaux.
4: Počasí.
0: Začínáme pohledem na biopředpověď, která je pro náš region zítra hlášená na druhém stupni. Ten představuje střední zátěž a to znamená, že kardiaci a astmatici by se měli šetřit. Jinak nás čekají teploty okolo 20 stupňů, zataženo a dešťové přehánky. V pátek a o víkendu potom přijde ochlazení na 14 stupňů Celsia.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Doprava.
0: Vážná nehoda se zraněním se vyšetřuje na trase Letovice-Křenov, jde o nehodu dvou osobních aut, kyvadlově se to ale dá projet. No a došetřuje se i nehoda osobního auta a cyklisty na trase Vícov-Holubice na Prostějovsku. I tady se ale dostaneme už bez problému. Dobře dojeďte, no a posíláme pozdravy na každou vlnu.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Lánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: taky ty největší zajímavosti. No a vypravíme se do Číny. Možná i vy jste zažili na firemním večírku tombolu. Možná jste vyhráli láhev dobrého pití, poukaz na masáž, anebo třeba ještě něco hodnotnějšího. No nicméně, my se teď vypravíme tedy až do Číny, do města Shenzhen, kde jedna firma o 70 zaměstnancích tombolu na večírku zorganizovala. No a bylo to formou losování, formou náhody. A teď pozor, jeden chlapík tu vyhrál v téhle pracovní tombole 365 dnů, tedy celý rok placeného volna. Šéf přitom speciální výhru přidal jen jako překvapení ze srandy a vůbec nečekal, že si někdo skutečně vylosuje. No a vítěz si tedy mohl vybrat rok nepracovat nebo si volno nechat vyplatit v penězích. Tak šéfové, vánoční večírky se kvapem blíží. A tohle je pro vás skvělá inspirace, jak se stát tím nejpopulárnějším bosem.
1: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Rádio Hana.

0: pecku do našeho éteru. Cranberries, tedy Swims, u nás ještě do dalších zpráv. Ale než se do toho dáme, tak neseme taky kalendárium dnešního dne.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Factoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Toni Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
3: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
4: Doma bude, už se narajzoval dost.
5: Asi ne.
2: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně předáváme jejich sváteční hymnu.
6: Justýno, jste vinna!
7: Čím?
6: Že dneska slavíte.
7: Přiznávám se.
6: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
7: To si nechám líbit.
6: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
7: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
6: A

0: inovace a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
3: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
14: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
1: Přerov aktuálně.
2: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
3: Hlas lidu.
2: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CBVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
2: Propad českého fotbalu. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů o 3 místa na 51. příčku. Náš nároďák se mimo první 50 reprezentací světa ocitl už po druhé v samostatné historii.
0: Počasí. Dnes v noci teploty spadnou na 12 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nás potom čeká zatažená obloha, dešťové přehánky, odpoledne taky vítr a k tomu naměříme okolo 20 stupňů. Následující dny přijde ochlazení, v pátek, v sobotu i v neděli by se měly teploty pohybovat okolo 14 stupňů a mělo by i nadále sem tam pršet.
4: Doprava.
0: Bourá se na trase Vyškov-Tučapy. Hned kousek za Vyškovem jde o nehodu dodávky a osobního auta, která se dá ale opatrně obět. No a stále se vyšetřuje i nehoda dvou osobních vozů na trase Letovice-Březina. I tady se dá dostat, no a ještě je tu dálnice 46 směr Brno. Pozor na porouchané vozidlo u Prostějova. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Hana.

nejlepší hudební výběr je nahané jako doma taky 7. října. Děkujeme, že jste s námi. Tak co, už si vaše dítě domů přivedlo potenciálního ženicha nebo nevěstu? Pokud ne, tak nevěžte hlavu, protože Gen Z míří tomu být nejvíce single generací v historii. Více než polovina lidí ve věku od 18 až do 29 let totiž ve vztahu není. No a co zatím může být? Vyšší životní náklady, únava ze seznamovacích aplikací i jednoduše jiné priority, protože stále více mladých nevnímá vztah jako něco, co by za každou cenu potřebovali. Tak ať už na to máte jakýkoliv názor,

0: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Prila.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopíjat, jít to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cesta odpadu.cz.

0: Republic, za chvíli taky kapela Opět a Radeček, Fiction Factory a nebo Adele, ale ještě předtím se podíváme na to, proč je říjen měsícem růžové barvy a co to znamená takzvaný Pinktober, tak pojďme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
2: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
2: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pink Oktober připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
3: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
2: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
3: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
2: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
13: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Hana. Počasí.
2: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.

Zdravíme všechny makáče. A nebo kakáče. Tak co? Taky máte v práci takového toho kolegu, co je každou chvíli na záchodě. Jak se říká, chodit na toaletu v pracovní přestávce je jako být nemocný, když máte dovolenou. Když to tak nějak zprůměrujeme a budeme počítat, že v jobu každý den na té toaletě 10 minut jsme, tak ročně jsme potom placeni za 40 hodin na záchodě. A to není špatný. No a pak, že se tvrdá práce nevyplácí. Zůstaňte s námi na Rádiu Haná, kde hrajeme a bavíme i na místech, kde slunce nesvítí.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
0: Rádio Hana.

0: A taky během středečního večera přejeme vám i nadále hezký zbytek 7. října. My budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů i v následujících minutách. Bude Anna K., Robbie Williams, ale taky Miley Cyrus, nicméně ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské portály, rozebereme sdílená kola i cígo za milion. Pojďme na to.
1: O čem se píše?
2: Moravská filharmonie Olomouc zítra uctí nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Bude to světová premiéra a jak dodává Olomouc.cz, čestným hostem na této akci bude diplomat Michal Žantovský. Sdílená kola v našem regionu jedou dál, jak informuje Report.cz. Prostějov jich udrží 180 a velký zájem hlásí také Litovel. Tady jsou to tisícovky jíst. Cígo za milion. I tak by se dal popsat včerejší požár na ubytovně v Šumperku. Příčinou byl totiž nedopalek. Další podrobnosti píše šumperský rej.cz. Jako vždycky jste na té správné vlně. Tady víme, co se děje v našem regionu.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

Pěr 80. let. Tak to je pravidelný pořád, který pro vás servírujeme na Rádiu Haná každý večer mezi 8 a 9 hodinou. Tohle to jsou Modern Talking, za chvíli i Phil Collins, ABBA, dnes na programu taky Robin Beck, Milli Vanilli, Bonnie Tyler a Sabrina. Takže o kvalitní 80. muziku bude jako vždycky postaráno, no a už teď na našich vlnách Cyndi Lauper, pojďme si ji vychutnat.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: U koho ti jsou malí páni? Jipsenka z lidí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.

Nejlepší hudební výběr 90. let, to je hodina, kdy vám hrajeme jen to, co přinesla 90. léta. Susan Vega a Tom's Dinner za námi, za chvíli OMD, taky Wet Wet Wet, Elton John, Sophie B. Hawkins, dnes na programu i Guns N' Roses, Belinda Carlisle a přidáme i Inexis. Ať už jste kdekoliv, přejeme vám pohodový středeční večer, 90. v 9 na rádiu Hana pokračují, no a jako další jsou tu R.E.M.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.
2: Protože rádio je

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. 31 seconds and we're going for auto sequence 10 seconds.

0: písničky na přání.
1: Novinky Rádia Hana.
0: Vzkaz přímo do studia.
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
0: Na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší

Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: Jsme středu na jedničku.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

0: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch, nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
1: Přerov aktuálně.
0: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
2: Hlas lidu.
0: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
1: Sport.
0: Propad českého fotbalu. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů o 3 místa na 51. příčku. Náš nároďák se mimo první 50 reprezentací světa ocitl už po druhé v samostatné historii.
3: Počasí. Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Jdeme koliavou, pořád cvičí, pane.
5: Dobrý den. Zahrajem si na kdo dřív uhne, ať síraj na ledu.

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že prý tě zastřelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbraním! Okamžitě vyhlaste pochod!

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.